trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

Trial. Trial.

Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

Trial. Trial.

Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial. Trial.

Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Je trial.
1: To všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je
0: trial.
1: Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák. Holka se
0: trial.
1: Na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak. Výroky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám.
0: Trial.
1: Ještě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás. Když si v noci vyšel ven. Snad se strojí
0: třás.
1: Trochu třás.

ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správný.

0: Vysporcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
1: Trial.
2: I can show you.

Bye. Bye.

Bye. Bye. Bye.

try. Try.